0: sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. Objekt bývalé školní jídelny v Mírové ulici v Mnichově Hradišti čeká demolice. Budova, která už několik let slouží jen příležitostně, je podle města za hranicí své životnosti. Práce začaly během léta a úplné dokončení se čeká začátkem tohoto měsíce. Co na uvolněném pozemku v budoucnu vznikne, zatím není jasné. Společnost Volkswagen chce v Německu zavřít 4 závody. Ohroženo je přes 45 tisíc pracovních míst. První výroba má skončit v roce 2031, poslední o 3 roky později. Návrh ještě musí schválit dozorčí rada.
0: Sportovní servis.
2: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V původním termínu, tedy v sobotu, se nehrálo, a to z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Boleslavi. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

Přeju vám krásné ráno, přesný čas 8 hodin 12 minut právě teď. Půdní sucho v Česku stále trvá, a to zejména na Moravě a v hlubších vrstvách půdy. I přes deště v posledních dnech je také málo vody v řekách a podzemních vrtech. Já jsem si říkal, že snad se zářím už se nám ochladí a přijdou nějaké ty deště. No nějaké ty deště přišly, ale výraznější ochlazení, teda řekl bych zatím spíše ne, no. Dokonce se mají vrátit tropy, představte si to, spíše asi teda na Moravě, uvidíme. Dnes budeme měřit 25, právě na Moravě až 28. V pátek tam vidíme kolik? Zase vysoké teploty, 24 až 28 a na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Jinak docela hezké počasí, takové polojasné, takže sluníčko se ukazovat bude prakticky celý týden, deštík tam moc není, takže to sucho se bude prohlubovat. A když jsem mluvil o tom, že se docela těším na zimu, tak jako těším, až se zachumáme do té deky, až bude prostě chladno, až se přitulíme, znáte to, jenže zase potom začnou řádit ty chřipky a nepříjemné virózy, tak to je to, co mě na podzimu a na zimě štve. Jinak mě osobně podzim a zima vůbec nevadí. Jo, dobře, to ranní oblíkání do školy, do práce, bundy, čepice, je to zdlouhavé, je to nepříjemné, ale já to mám rád, no, až na ty chřipky a virózy. Takže kdybychom se tohodle dokázali zbavit, mohla by to být docela krásná zima. Tak ještě jednou vám přeju krásné ráno. Nezapomeňte, že v 9 hodin začíná dopolední rozjezd. David se na vás těší. Rádio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Řidiči na dálnici D10 u Mladé Boleslavy musí dál počítat s omezením. Od poloviny srpna tu probíhá rozsáhlá oprava vozovky mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Doprava je v místě vedena ve zúžených jízdních pruzích a platí tady 80. Omezení se týká také některých nájezdů a sjezdů. Podle ředitelství silnic a dálnic by měla být oprava dokončena začátkem října. Test na rakovinu prostaty z krve podstoupilo v posledních 2 letech 57% mužů mezi 50 a 69 lety. Díky jeho plošnému zavedení se od ledna 2024 podíl podařilo navýšit asi o 1/10. Zachyceno bylo přes 2000 nádorů. Asi 1/3 mužů s podezřením na nádor ale podle urologů nedorazí na další vyšetření, které by diagnózu potvrdilo nebo vyvrátilo.
0: Sportovní servis.
2: Josima běh v Mladé Boleslavi se uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Výtěžek bude opět určen spolku Nedoklubko. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tady je Radio MB, Garfield a Cool Cat. Máme 7 minut po 9 hodině dopolední. Dopolední rozjezd může začít. Já vám přeju krásné 2. září. Je středa, no a i dnes čekáme teploty kolem 23 stupňů Celsia. No takže prostě příjemná středa před námi. Krásný den vám všem.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: Vlkové ze čtvrtého poschodí, tedy Two Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free. Tak, já tady mám Romana, využiju toho možná. Romane, tento víkend nás čeká spousta akcí, určitě autogramiáda BK Mladá Boleslav v Olympii, kde bude i živý podcast, bude tam autogramiáda, představení dresů, předpokládám, že se tam chystáš pracovně stejně jako já.
1: Jasně, že jo, chystám se do Olympie, začíná to, říkal jsi to, ve dvě odpoledne, takže jo, tam určitě budu, jak říkáš, podcast, nové dresy, uvidíme všechny ty posily a bude tam i další zajímavý program, takže na to se těším. Pak nás čeká Septemberfest v Bolce.
0: Ano, pak rovnou vyrážíme na Septemberfest.
1: Ale je i Den města Kosmonosy s představením nového zámeckého parku, také je i další program v Kosmonosech. No, je toho hodně na sobotu, člověče. V neděli pak máme Josima běh, tam jdeš zase ty, viď?
0: Tam já se jdu zaběhat samozřejmě. No. I když takže teď nevím, možná slyšíte, že jsem trošku nachcípanej, tak to možná, že mi to zhatí právě zdravotní
1: to
0: stav.
1: To bychom byli neradi.
0: Jo, uvidíme. No a pak máme další týden, vlastně 12. Koupák Fest na koupališti v Mladé Boleslavi.
1: Koukám na ty kapely, jestli se mi tam bude chtít. Xindl X, Support Lesbians, Voxel a East Clintwood. No, já mám pocit, že já jsem zrovna pryč toho 12. Taky se v Boleslavi 12. bude hrát florbal. Boleslav Liberec, pokud se nepletu. Takže zase týden nabitý, no.
0: No a ten další týden už nám začne extraliga hokejová, no, kdy Bolka do toho vlítne naplno. No, je to hodně.
1: Máme co dělat.
0: Tak jdeme na další muziku, před námi Barty, tak buďte s námi.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy, hezký den. V neděli 13. září se na Mladoboleslavském hradě slavnostně otevře nová expozice, věnovaná venkovu. Moderní instalace představí modely venkovských domů, lidový oděv, včetně unikátních vyšívaných čepců a interaktivní prvky pro malé návštěvníci i zájemce o hlubší poznání tématu. Městský stadion v Mladé Boleslavi se stává dějištěm akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavskem. Jejímž hlavním cílem je představit dětem, rodičům i široké veřejnosti možnosti sportovního a volnočasového vyžití v regionu. Novinkou letošního ročníku je také veletrh Volnočas Expo. Ukázky pro děti se konají dnes a zítra.
0: Sportovní servis.
2: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hledá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: Too for good, to byla muzika na rádiu MB 9 minut po 10. hodině dopolední. Tak co nás čeká dál, za malou chvíli se dáme třeba Freddieho Mercuryho, chybět nebudou ani Cyber, Circus, anebo například Holky, tak buďte s námi ve středu 2. září na rádiu MB.
1: Rádio MB, my hrajeme, ty posloucháš, jsme tým.

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daši.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Tak taky Cyber Circus nás potěšili hitem In the Name of Your Love. Tak my jdeme dál. 10:36. Vypadá to tak, že sezóna městského koupaliště Mladá Boleslav je již uzavřena. V období od 18. června do 30. srpna navštívilo tento areál 51 452 lidí. No a takovou tu pomyslnou tečku udělá třetí díl Koupák Festu, během kterého v sobotu 12. září vystoupí skvělé kapely jako East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X a vstupné bude symbolických 50 korun. No tak tam určitě vyražte.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. Objekt bývalé školní jídelny v Mírové ulici v Mnichově Hradišti čeká demolice. Budova, která už několik let slouží jen příležitostně, je podle města za hranicí své životnosti. Práce začaly během léta a úplné dokončení se čeká začátkem tohoto měsíce. Co na uvolněném pozemku v budoucnu vznikne, zatím není jasné. Společnost Volkswagen chce v Německu zavřít 4 závody. Ohroženo je přes 45 tisíc pracovních míst. První výroba má skončit v roce 2031, poslední o 3 roky později. Návrh ještě musí schválit dozorčí rada.
0: Sportovní servis.
2: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V původním termínu, tedy v sobotu, se nehrálo, a to z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Boleslavi. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Stále ladíte Rádio MB, je 2. září. Adélám, Adélkám, blahopřeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a dnešek má jednu opravdu příjemnou významnost. Je světový den kokosu, je to tak. I kokos má svůj den a vlastně si ho zaslouží. Dostanete z něj vodu, mléko, olej, používá se při vaření, v kosmetice a dokonce i jeho skořápka má svoje využití. Je to zkrátka taková tropická verze švýcarského nože. Jen ji musíte nejdřív dostat dovnitř. Takže jestli jste dnes měli pocit, že 2. září je úplně obyčejný den, není. Máme oficiální důvod myslet na kokos a upřímně jsou horší věci, na které se dá během pracovního odpoledne myslet. Tak pojďme dál, co nás čeká za muziku právě v této hodině. Dáme si třeba Marka Ztraceného, bude taky například Alice DJ, anebo Roxette, tak užívejte den. Rádi.

0: Pěknou středu s datem 2. září a pro vás mám teď jeden trend z domácnosti. Lidé si začínají pořizovat malé projektory místo klasických televizí. No víte proč? To je jasný. Protože chtějí mít doma obrovský obraz, ale nechtějí obrovskou obrazovku. Projektor ten schováte v pohodě do skříně, večer ho zapnete a najednou máte přes celou zeď film. No to je hezký, co říkáte. Protože když se vám film nelíbí, nemusíte ho vypínat, stačí zhasnout zeď. My si za malou chvíli na rádiu MB dáme předpověď počasí.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstup na fest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dneska určitě vemte kraťasy, protože má být skoro jasno až polojasno, i když od západu bude postupně přibývat oblačnost, ale pršet by snad nemělo, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Zítra má být většinou polojasno, opět odpoledne bude oblačnosti přibývat, teploty 21 až 25, no a pátek jasný až polojasný, no a teploty od 24 do 28.
2: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Já vás zdravím z Domu kultury v Mladé Boleslavi, tady je Rádio MB a teď pro vás mám ještě jeden technologický trend, který je trošku děsivý. Některé telefony dnes dokážou pomocí mikrofonu rozpoznat, jestli jste v hlučném prostředí, v autě, na ulici nebo v tiché místnosti. No a podle toho automaticky upraví způsob, jakým vás druhý člověk slyší při hovoru. Takže telefon už neřeší jen to, komu voláte, on řeší i to, kde přesně se nacházíte a jak moc vás má druhý člověk slyšet. No, teď si dejte něco moc dobrýho k obědu, já se na vás těším ještě jednou po 17. hodině.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Řidiči na dálnici D10 u Mladé Boleslavy musí dál počítat s omezením. Od poloviny srpna tu probíhá rozsáhlá oprava vozovky mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Doprava je v místě vedena ve zúžených jízdních pruzích a platí tady 80. Omezení se týká také některých nájezdů a sjezdů. Podle ředitelství silnic a dálnic by měla být oprava dokončena začátkem října. Test na rakovinu prostaty z krve podstoupilo v posledních 2 letech 57% mužů mezi 50 a 69 lety. Díky jeho plošnému zavedení se od ledna 2024 podíl podařilo navýšit asi o 1/10. Zachyceno bylo přes 2000 nádorů. Asi 1/3 mužů s podezřením na nádor ale podle urologů nedorazí na další vyšetření, které by diagnózu potvrdilo nebo vyvrátilo.
0: Sportovní servis.
2: Josima běh v Mladé Boleslavi se uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Výtěžek bude opět určen spolku Nedoklubko. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jana šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy, hezký den. V neděli 13. září se na Mladoboleslavském hradě slavnostně otevře nová expozice, věnovaná venkovu. Moderní instalace představí modely venkovských domů, lidový oděv, včetně unikátních vyšívaných čepců a interaktivní prvky pro malé návštěvníci i zájemce o hlubší poznání tématu. Městský stadion v Mladé Boleslavi se stává dějištěm akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavskem. Jejímž hlavním cílem je představit dětem, rodičům i široké veřejnosti možnosti sportovního a volnočasového vyžití v regionu. Novinkou letošního ročníku je také veletrh Volnočas Expo. Ukázky pro děti se konají dnes a zítra.
0: Sportovní servis.
2: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. Objekt bývalé školní jídelny v Mírové ulici v Mnichově Hradišti čeká demolice. Budova, která už několik let slouží jen příležitostně, je podle města za hranicí své životnosti. Práce začaly během léta a úplné dokončení se čeká začátkem tohoto měsíce. Co na uvolněném pozemku v budoucnu vznikne, zatím není jasné. Společnost Volkswagen chce v Německu zavřít 4 závody. Ohroženo je přes 45 tisíc pracovních míst. První výroba má skončit v roce 2031, poslední o 3 roky později. Návrh ještě musí schválit dozorčí rada.
0: Sportovní servis.
2: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V původním termínu, tedy v sobotu, se nehrálo, a to z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Boleslavi. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: 13. hodině, no a já samozřejmě usedám za mikrofon Rádia MB s odpoledním úletem. Dnes už tu máme středu 2. září, no a i když školáci už jsou nejspíš smířený s tím, že prázdniny jsou definitivně za nima a o škole toho bylo napovídáno taky od pondělí už dost, tak přeci jenom se k tématu škola dneska ještě vrátíme a mrkneme se třeba na to, jaký zajímavý předměty mají jako povinný ve světě. Kromě toho mrkneme na novou éru Apple a mrkneme se taky na start nové soutěže Superstar. Takže máme to tradičně pěkně nabitý a samozřejmě nejenom řečmi, ale i muzikou. A já už rovnou na uvítanou pošlu Adriana a DJ Ramese Send Away the Rain. Já jsem Luky a rozdávat radost smích a muziku budu opět do 16. No tak buďte s námi a užívejte si středeční odpoledne. Jdeme se na to vrhnout.
1: Rádio MB.

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: a společnost vám dělá Radio MB taky odpolední úlet. No a tento týden se tak nějak věnujeme škole, což samozřejmě je pochopitelný, protože právě včera školákům opět začaly povinnosti. No a i když věřím, že nikomu z nich se zpátky do lavice nechtělo, tak školní docházka, teda alespoň ta základní, je dost důležitá. No a dokonce na Slovensku teď platí nové pravidlo právě od 1. září a podle něj je dokončená základní škola novou minimální podmínkou pro získání řidičského průkazu skupiny B. Slovenský parlament tuhletu novelu schválil s cílem motivovat mladí lidi k dokončení povinné školní docházky. V praxi to pak znamená, že uchazeč o řidičák musí autoškole předložit doklad o dosažení minimálně nižšího středního vzdělání. A i když Slováci to často v těch jejich zákazech, příkazech nebo zákonech tak trošku přehánějí, tak tady mi to smysl celkem dává. No a jak to tak bývá, tak od našich slovenských sousedů dost věcí potom přebereme my jako Česká republika. Takže i když vás škola štve a kor takhle po prázdninách, minimálně byste se měli snažit základku dokončit, protože Bůh ví, kdy tohleto nařízení přijde i k nám. Teď už ale přijde další muzika a bude to Sandra, Everlasting Love. Buďte s námi a já přeju fajnovou středu.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Samozřejmě i v odpoledním úletu se jí budeme věnovat nebo věnujeme. My se dneska mrkneme na zajímavý předměty, které jsou povinný ve světě na školách. Třeba v Anglii, tak tam začnou od září zavádět lekce zaměřený na respekt k ženám a dívkám. Tahle ta výuka určená hlavně tedy pro chlapce se má věnovat tématům jako souhlas, nátlak, zdraví vztahy nebo rozdíl mezi péčí a kontrolou. Součástí toho má být i práce s tím, jak rozpoznat a odmítat misogynní obsah, který se mladším žákům dostává online. Cílem je tedy prý reagovat na rostoucí vliv manosfér obsahu a ukázat, že respekt ve vztazích není jenom téma pro dospělé. No tak já, když to vidím dneska kolem sebe, tak tohleto je určitě užitečné téma a užitečná výuka. My se po 15. hodině ještě podíváme třeba do Spojených arabských emirátů, do Japonska, do Norska nebo do Austrálie. Tam mají taky zajímavý předměty na školách. Takže buďte s námi, no a teď už vám přeju dobré odpoledne a Tomáš Klus vám popřeje.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Řidiči na dálnici D10 u Mladé Boleslavy musí dál počítat s omezením. Od poloviny srpna tu probíhá rozsáhlá oprava vozovky mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Doprava je v místě vedena ve zúžených jízdních pruzích a platí tady 80. Omezení se týká také některých nájezdů a sjezdů. Podle ředitelství silnic a dálnic by měla být oprava dokončena začátkem října. Test na rakovinu prostaty z krve podstoupilo v posledních 2 letech 57% mužů mezi 50 a 69 lety. Díky jeho plošnému zavedení se od ledna 2024 podíl podařilo navýšit asi o 1/10. Zachyceno bylo přes 2000 nádorů. Asi 1/3 mužů s podezřením na nádor ale podle urologů nedorazí na další vyšetření, které by diagnózu potvrdilo nebo vyvrátilo.
0: Sportovní servis.
2: Josima Běh v

0: Mladé Boleslavi se uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10.30 desítka a štafeta. Výtěžek bude opět určen spolku Nedoklubko. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

0: firmy Apple. John Ternus se totiž stal novým šéfem Apple a po Timu Cookovi přebírá vedení společnosti. Já samozřejmě nejsem nějaký velký fanoušek Apple, já jsem tým Samsung a Android a na tohleto téma často velmi rozumně hovoříme s přáteli, ale každopádně, co je mi teďka sympatický, tak sice je to ještě neověřená informace, ale podle ní by se měly do krabiček vrátit nabíječky a taky kabelový AirPods, tedy sluchátka. Sice to Apple ještě oficiálně nepotvrdil, ale pokud se tak stane, tak u mě mají malý bezvýznamný plus, ale rozhodně to, že se přestali dávat do krabiček nabíječky, tak to mi přijde hodně zvrácený. Údajně to má být kvůli ekologii, aby krabička mohla být menší, ale co si budeme povídat, když si potom tu nabíječku jdete koupit, protože telefony podporují stále silnější a rychlejší nabíjení, na což samozřejmě naše staré adaptéry, které máme v šupliku, nestačí, tak ty jsou dál zabalený v dalších obalech a to mi zkrátka smysl nedává. Když už dám za telefon 30, 40, 50 tisíc, tak by mi tam ten adaptér teda sakra mohli dát. Podle mě by tam zase tolik místa nezabral. No tak uvidíme, jestli to tam Apple vrátí a jestli ho třeba potom další výrobci nebudou následovat. Každopádně ale my už budeme následovat další muziku. DJ Rames, Wickfield, Poetika a spousta dalšího. Takže zůstávejte s Rádiem MB a užívejte si středeční odpoledne právě s muzikou.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB. Rytmus.

0: než škola, ale internet je toho teďka prostě plný na začátku školního roku a tak zkrátka mou pozornost občas nějaký to téma, co se týká školy, zaujme. No a my se pojďme aspoň v rychlosti podívat na předměty, na povinný předměty v různých zemích světa. Škola tam nemusí totiž znamenat jenom klasický předměty jako čeština, vlastivěda nebo matematika, ale v některých zemích se můžou učit třeba hrát šachy jako v Arménii. Tam je tahle hra totiž pro druhou až čtvrtou třídu povinný školní předmět. V Austrálii zase mají jako předmět na školách výuku surfování a bezpečného pohybu ve vodě. V Austrálii tak tam mají předmět zvaný small boat handling a učí studenty ovládat malou loď a bezpečně se pohybovat právě se člunem ve vodě. V Norsku tak tam mají život v přírodě. Jmenuje se to Friluftsliv a učí je tam táboření, orientaci, rozdělávání ohně, první pomoc, rybaření a sběr potravin, takže něco jako u nás scout. V Japonsku tak tam mají morální výchovu a má v japonských základních školách status speciálního školního předmětu. No a nakonec ve Spojených arabských emirátech, a to by se mi asi líbilo i u nás, mají AI a technologie jako součást výuky od nejmladších dětí až po 12. ročník. Když jsem na základku chodil já, tak jsme se museli spokojit s výtvarnou výchovou, kde nás učili pracovat s vodovkama. No, hold jiný kraj, jiný mrav, ale věřím, že tam je škola baví možná o trošku víc. Nás ale baví muzika a já už pro vás servíruju další. Letí Venga Boys, Šalala!
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, pojďme na zprávy, hezký den. V neděli 13. září se na Mladoboleslavském hradě slavnostně otevře nová expozice, věnovaná venkovu. Moderní instalace představí modely venkovských domů, lidový oděv, včetně unikátních vyšívaných čepců a interaktivní prvky pro malé návštěvníci i zájemce o hlubší poznání tématu. Městský stadion v Mladé Boleslavi se stává dějištěm akce Pohneme Mladou Boleslaví a Mladoboleslavském. Jejímž hlavním cílem je představit dětem, rodičům i široké veřejnosti možnosti sportovního a volnočasového vyžití v regionu. Novinkou letošního ročníku je také veletrh Volnočas Expo. Ukázky pro děti se konají dnes a zítra.
0: Sportovní servis.
2: České basketbalistky

0: Zvítězili v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Zprávy jsou za námi, pojďme opět za muzikou.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla svůj život, o našich snech se tak krásně snilo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlit by z něj, nemám proč se pořád znova na start vracet. Dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem jako když nám bylo 20. Mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám.

víra a papír do písní, řádky tuškou, tón mírně komisní, burážní svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměje, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od něj nechceš ke mně vracet? Co má a co ne já, zná tvoje přání, nabízí víc než cokoliv.

Já myslím, že dneska by to šlo. Je krásné odpoledne, jsme rádi, že si ho užíváte, že jste v dobré společnosti, ve společnosti Rádia MB. I když počasí docela přeje, tak sezona městského koupaliště v Mladé Boleslavi nám v tomto roce skončila. Do areálu zavítalo od 18. června do 30. srpna více než 51 tisíc lidí. Takže zájem byl velký, je to i tím, že počasí přálo a léto bylo velmi parné. 12. září se můžeme těšit ještě na Koupák Fest, vystoupí kapely East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Já myslím, že co se týká koncertů, tak žádná nouze není, už tento pátek budeme pokračovat i na Valečově, tam dorazí kapely Vohnout a Mňága až Džorb. No a protože už máme vlastně 2. září, tak si dáme ještě říjen a v listopadu nás čekají také 7. narozeniny Rádia MB. V rychlosti kdy, kde a co, 14. listopadu v KD Bezno vystoupí Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival, Alchymie a Jakub Děkan s bandem. Čeká na vás velká narozeninová show, velmi bohatá tombola a také dárky pro příchozí, takže 14. listopadu si to nenechte ujít. Vstupenky za skvělou cenu za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Doufám, že už je máte. Tak a co nás čeká v této hodině, kromě skvělé muziky, kromě devadesátek? Třeba si povíme o tom, jaké destinace letos Češi nejčastěji volili pro svou dovolenou. Pokud už máte dovču za sebou, tak se můžeme těšit třeba právě na akce, o kterých byla řeč. Možná pomalu a jistě klidně taky na Vánoce. Možná, že už by to chtělo začít spřádat plány, co bychom si vlastně od Ježíška přáli. Jen tak se nad tím alespoň zamyslet trošku, pokud bude čas. Mějte krásné odpoledne, do 17. hodiny u mikrofonu Roman. Radio MB.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Vy pak už máte letní dovolenou za sebou. Já myslím, že většina z nás už ano. Pokud se teprve chystáte, no tak si to užijte. Každopádně Češi průměrně utratí za dovolenou 55 146 korun. Nejméně ze střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dvou polských cestovních portálů. Klienti míří do podobných destinací, liší se ale třeba ve volbě odletového letiště či požadovaných službách. Jan Forec Invie řekl, kam Češi nejraději vyrážejí na dovolenou právě letos.
1: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. Možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni.

Radio MB a stále ještě hodinu s Romanem. Příští týden nás v dopoledním rozjezdu čekají další zajímavé rozhovory, třeba přivítáme kapely Votazník nebo Civilní obrana, také tu bude náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek, takže se podíváme, co nového v Bolce. Příští anebo ten další týden by měl dorazit také Michal Koliáš, lídr kandidátky ODS v Mladé Boleslavi. Troška politiky nikdy nikoho nezabila, přátelé. A my se aspoň dovíme, co nového se děje v Bolce, potažmo na Mladoboleslavsku. Sledovat samozřejmě můžete i náš web www.radiomb.cz, to je to nejaktuálnější zpravodajství z Mladoboleslavska. Máme i Facebook, Instagram a nebo TikTok. Máme i Davida lehce nachcípaného, ale já myslím, že to dá. Těší se na vás už po 17. hodině, mu bude patřit mikrofon. Já se loučím a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Mějte se krásně, pohodovou středu a víte, jak se to říká. Aspoň těmi dveřmi si vrzněte. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodovou středu. Objekt bývalé školní jídelny v Mírové ulici v Mnichově Hradišti čeká demolice. Budova, která už několik let slouží jen příležitostně, je podle města za hranicí své životnosti. Práce začaly během léta a úplné dokončení se čeká začátkem tohoto měsíce. Co na uvolněném pozemku v budoucnu vznikne, zatím není jasné. Společnost Volkswagen chce v Německu zavřít 4 závody. Ohroženo je přes 45 tisíc pracovních míst. První výroba má skončit v roce 2031, poslední o 3 roky později. Návrh ještě musí schválit dozorčí rada.
0: Sportovní servis.
2: Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14.

0: 15. října od 18 hodin. V původním termínu, tedy v sobotu, se nehrálo, a to z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Boleslavi. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Je středa 2. září, co jiného byste mohli ladit než Radio MB? No a dneska máme je docela jedno zajímavé výročí. V roce 1969 proběhl mezi dvěma počítači první testovací přenos dat, který se později stal jedním z důležitých kroků na cestě k internetu. No a teď si představte, že tehdy nikdo netušil, kam to povede. Dneska máme internet v telefonu, v autě, v televizi, v hodinkách. No a za chvíli bude možná třeba i v toustovači, samozřejmě s troškou nadsázky. I když ten už by měl umět hlavně dělat normální toast a nechtít po mně heslo k domácí síti. Takže vám přeju krásné odpoledne. Je 2. září a právě dnes si můžeme připomenout, jak z obyčejného posílání dat vznikl celý náš dnešní digitální chaos. Vy nemějte chaos, novinky od Apple, tak o tom se budeme bavit za malou chvíli. A jaká zajímavá věc, o které jsme si mysleli, že je mrtvá, se vrací. Hezký den.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Ždorb a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Ždorb a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Parádní poslech ve středu 2. září, tady je Rádio MB. No a přátelé, Apple začal řešit něco, co by ještě před pár dny znělo jako úplná blbost. Reklamy v navigaci, takže jedete autem, potřebujete najít cestu a místo klidného za 300 metrů odbočte doprava, se jednou možná dozvíte, že kolem vás je právě nějaká výhodná nabídka. No a mimochodem dnes jsem taky čet článek, že by se do balení mobilních telefonů od Apple měly vrátit i nabíječky a drátová sluchátka. Tak uvidíme, jestli to není jenom nějaký hoax. Každopádně si to řekneme někdy příště. Teď posílám další hudbu.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.
3: And you love it. Yeah. I check it out now.

špatný signál? My jsme všude. Radio MB. Question. What is love?

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Radio MB.

0: Ve středu 2. ladíte Rádio MB. No a přátelé, začíná se vracet jedna věc, o které jsme si mysleli, že je dávno mrtvá. Malé přehrávače hudby bez telefonu a bez sociálních sítí. Prostě krabička, do které nahrajete písničky a pak ji používáte jen na hudbu. Žádné zprávy, žádná videa, žádné upozornění. A člověk najednou zjistí, že když mu zařízení neumí ukázat 46 dalších věcí, dokáže překvapivě dobře přehrávat hudbu. Možná jsme právě objevili nejmodernější technologii, zařízení, které vás nechá být. Nic, přátelé, blíží se 18. hodina, těším se opět zítra na slyšenou po 9.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kraj, díky moc.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Hezký den. Řidiči na dálnici D10 u Mladé Boleslavy musí dál počítat s omezením. Od poloviny srpna tu probíhá rozsáhlá oprava vozovky mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Doprava je v místě vedena ve zúžených jízdních pruzích a platí tady 80. Omezení se týká také některých nájezdů a sjezdů. Podle ředitelství silnic a dálnic by měla být oprava dokončena začátkem října. Test na rakovinu prostaty z krve podstoupilo v posledních 2 letech 57% mužů mezi 50 a 69 lety. Díky jeho plošnému zavedení se od ledna 2024 podíl podařilo navýšit asi o 1/10. Zachyceno bylo přes 2000 nádorů. Asi 1/3 mužů s podezřením na nádor ale podle urologů nedorazí na další vyšetření, které by diagnózu potvrdilo nebo vyvrátilo.
1: Sportovní servis.
3: Josima běh v Mladé Boleslavi se uskuteční už tuto neděli. Start bude u krytého bazénu na Štěpánce. Ze všeho nejdříve začnou dětské závody, a to v 9 hodin. V 10 hodin půlmaraton a v 10:30 desítka a štafeta. Výtěžek bude opět určen spolku.

0: Kune do Klubko. Zprávy končí, vracíme se k muzice, příjemný poslech.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali se

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 4. září to na Valečově bouchne. Mňága a Žďorp a Vohnout. Dvě kapely, jeden večer, jeden Valečov. Žádný výmluvy, žádný možná příště. 4. září se jde na Valečov. Mňága a Žďorp a Vohnout. Valečovské léto 4. září. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Radio MB. Zapni a neřeš.

10. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: aplikace Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

A ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: otázka.
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: kde končí signál, my začínáme. Odbyla půlnoc. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.